každý chlapec co jen se natěší na schůzku s děvčátkem, jež má rád, když nám

třeba pršet za noc tisíckrát. Pod paraplíčkem se bude v dešti jenom smát. Dokud modré paraplíčko budu nosit na randíčko,

máme tu čest, vám říci, že jest, všech vingazů pěst. Je vingazů čas, a k tanci naraz, i zní rytmu hlas, odej se swingu, nebo tisíce swinga.